0: tak zdajče pí. Kdo by věděl? Jo, že ne, kam se Mikat zprávil je. Tamhle, dlejte, poštar gry. Onu se zna, in onu se ví.
1: Uprašali so poštarja.